Jenom ti kluci, je taky balí na němau. A šikpí do dojna na je hůn chvíli, děko tu mě. Kudu pilu a je hůn. A no, no, mě umělila, šikpí do dojna.